0: Asia.
1: A jsem Sofie Marinová a to je Radio 6 bez 10. Slyšej Radio 6 bez 10 samou v Radio Play.
2: Radio Veronika.